0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 2 hodiny ráno. Tak si představte, že u pokladny v krámě chtějí po lidech poštovní směrovací číslo, jako by jim nestačilo, že jim cérpete svoje prachy. Někteří borci tam pak frajersky sypou 9210, což je pása čas Beverly Hills, a ejhle, ono to projde. Prostě už nestačí jen zaplatit, obchodníci chtějí i vědět, kde bydlíte, asi, aby vám mohli posílat otravní letáky přímo pod nos, vy čučkaři.
4: Ze společnosti.
5: Tereza Ramba prý šokovala přiznáním, že se rozvádí kvůli švagrovi, no to je teda pořádný bordel v rodině. Teď je otázka, jestli to byl nějaký trojlístek lásky, nebo se švagr jenom moc pletl do cizích postelí. Kdo ví, třeba se z toho vyklube další pikantní telenovela, co pohne českým bulvárem víc než kdejaká politika.
4: Kultura.
5: Jasně, tak jdeme na to. V Praze se objevila nová výstava, kde umělci z Česka vystavují dost provokativní díla, například obrazy z ženských chlupů nebo sochy menstruujících žen, což už dříve způsobilo slušnej rozruch. Některé ty chlupatice se dokonce dostaly do Národní galerie, takže to není žádný amatérský pičkování, ale regulérní umění, co budí vášně i zneklidňuje. No a my můžeme jen doufat, že se u toho lidi zase pořádně pohádají, aspoň je vidět, že kultura ještě neumřela.
4: Sport.
5: Sparta to má za sebou, a zatímco na Letné se slaví mistrovský titul jako o život, mnozí fanoušci si přilibují, že ten fotbal je stejně nejlepší, když se u něj chlastá pivo a řve na rozhodčího, místo aby se řešila nějaká taktika, do prdele. A taky se šušká, že některé spartanské faninky slavily tituly hodně zblízka, což je jasný důkaz, že tenhle sport spojuje lidi i jinde než na tribunách. Takže gratulace, ať už za hru, nebo za hru, po ní.
4: Doprava.
5: Takže, řidiči, jestli jste dneska v noci potkali na jižní spojce paní, co tam tančila kankán s vlastním autem a cestou trefila snad všechny zaparkované plechovky od Prahy 4 do 10, tak to nebyla umělecká performance, ale jen další běžná dopravní komplikace. Alkohol totiž opět ukázal, že i auto může mít víc promile než průměrný chlap v hospodě. Policajti ji naštěstí chytli dřív, než si začala podávat ruce se semafory, takže teď si asi chvíli pobrečí nad prázdnou peněženkou a řidičákem v nedohlednu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká sluníčko a teploty vylezou někam k 25 až 28 stupňům Celsia, takže ideálka na svlékání, jestli na to máte koule. A zítra. To už budeme pomalu líst ke 30, takže si připravte opalováky a snad i něco víc než jen dobrou náladu, bude to pořádná pecka.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Kriz Radio. Maximálně fun.
2: Say yeah. Say hula la. Say yeah.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Maya.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
0: Maya.
2: Vám přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, on po asi 8 let, páno, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, páno, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, ten mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
3: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.
4: Yeah. Let's take 'em back.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 3 hodiny ráno. Tak si představte, že zatímco my si tu v klidu chrápeme, v Holandsku už řeší, jak zakázat oblíbenou letní kratochvíli grilování. Kvůli zasraným emisím by lidi měli místo štavnatého steaku na uhlí žrát mrkev, nebo si to strkat do elektrické píčoviny. No potěžkoště, jestli tohle dojde k nám, to bude teprv ten pravej občanskej odpor a žádný ekobuzeranti nás k tomu nedonutí.
4: Ze společnosti.
5: Týmští strážníci měli nedávno hustej výjezd, když v lese našli bednu, ze který čouhalo bezhlavý tělo, co vypadalo jako z kriminálky. Nakonec se z toho vyklubala jenom silikonová pana, kterou někdo ukradl, ale zřejmě ho to s ní nebavilo, tak ji tam prostě vyhodil. Chápete to, ani ukradená nafukovací ženská už dneska nikoho neuspokojí, to je fakt v piči.
4: Kultura.
5: Pamatujete na tu prdel v tančícím domě, když tam před pár lety vystavovali skutečný nahotinky? Chlapi si mohli nejen čumět, ale prý i šahat, a některé ženský se na místě klidně svlíkly a přidali se k tomu erotickému cirkusu. Kurva, to byly časy, kdy se kultura fakt nebála ukázat kozy.
4: Sport.
5: Bývalý trenér ženského fotbalu Petr Vlachovský dostal roční podmínku za to, že si tajně nahrával svoje svěřenkyně ve sprchách a šatnách, a ty záběry pak kurva sdílel na erotických seznamkách. V jeho počítači navíc našli i dětské porno, ale za tyhle prasárny vyvázl s pětiletým zákazem trénování a odškodněním 20 000 korun. To je teda spravedlnost, co říkáte, to je vážně k posrání.
4: Doprava.
5: Kurva fix, ani hasiči už nemají klid na práci. Ukřem, že jim při výjezdu k nehodě zablokovali cestu dvě husy, co si mysleli, že silnice je jejich soukromá promenáda. Velitel prý musel řvát, uhni, ty huso, než se ty drzé mrchy konečně uráčili uhnout a neblokovat zasranou záchranu života.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra to bude vážně pekelný, s denními teplotami šplhajícími až ke 30 stupňům, takže ty vaše šatičky sotva něco zakryjí, co si budeme povídat. V noci se to pak drží něco málo přes 10, ideálka na pořádnou péřbu, než se ráno vzbudíte propocení jak po maratonu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio. Crazy Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
3: Ne.
2: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
3: Ne.
2: Je bez paměti.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána. Pane, prosím, dejte mi 100 korun. Od rána jsem nic nejet. A pán na to říká, já taky ne. A bezdomovec povídá, tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 4 hodiny ráno. Další ostuda českého fotbalu, jistý funkcionář Dynama prý v noci bušel na magistrát svým nahým pozadím, čímž pobavil davy a nasral vedení. No, co na to říct, asi chtěl, aby ho konečně někdo vzal vážně, nebo spíš prdelí.
5: Ze společnosti.
6: Na jedné pražské sídlištní zahrádce se včera strhla regulérní bitka kvůli trpaslíkovi, co prý čuměl sousedce do oken, a soused to už nevydržel. Policie řeší bizarní stížnost na obscénního skleníkového trpaslíka s erekcí, co měl provokovat celou ulici. Holt, někteří lidé si prostě umí ztížit život i bez politiků, co?
5: Kultura.
6: Herečka Markéta Gergelová, která se vždycky tvářila, že bulvár ji nezajímá, nám teď odhalila, s kým vším si to rozdávala před Patrikem. Vojta Dyk a Krištof Hádek prý dostali padáka, ale ten její by s ní teď chtěl 5 dětí, což je na chlapa, co pořádně dře, dost odvážný plán. Takže asi fakt ví, co dělá, když se drží stranou všech těch sraček na sociálních sítích.
5: Sport.
6: Zpráva o fotbale, která by nasrala i svatého. V 7. lize v Krumlově šli domácí na plac jen v 9 a přesto vyhráli, i když soupeři vyloučili hráče za faul jako prase. To je prostě důkaz, že na hřišti se dějou věci, co si ani v nejdivočejších snech nevymyslíte.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že na silnici 3/0315 u Zlatných Hodkovic měli v noci pořádnou srandu, když se tam jedno osobní auto se 3 pasažéry rozhodlo zaparkovat přímo v poli, a to hezky na kolech, bez jediného škrábance. Zřejmě hledali soukromí na pořádnou rošádu, nebo si prostě jen popletli pole s parkovištěm, každopádně policie teď zjišťuje, jestli šlo o umělecký počin, nebo jen blbou opileckou navi. Naštěstí se tam netvořily žádné kolony, takže aspoň nikdo další nezmeškal ranní ptáky, co se tam museli dojít na tenhle skvost podívat.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká v podstatě jasno až polojasno, a rtuť teploměru se odpoledne vyšplhá až na brutálních 28, 29 stupňů Celsia, takže si opalte i ty nejintimnější partie. Fakt si to užijte, než zase přijde zima a budeme si honit triko jen na Facebooku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: byli tu balený na doma ke zulení, jo.
1: Díky.
2: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
3: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: The hot new thing. It's called Switch. Let's get it going.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 5 hodin ráno. V Česku se schyluje k regulaci grilování, což by podle lidu byl konec světa, protože bez pořádného smradlavého dýmu z uhlí maso prostě nechutná. Nějaký ekofanatik by nám chtěl zkazit léto, ale Češi už se chystají na grilovací revoluci, kde to bude kouřit, i kdyby čert na koze jezdil. Radši pokuta než plynový buzzer grill, říkají hospodští hrdinové.
5: Ze společnosti.
6: Češi jsou fakt národ, co nesklame. Zatímco někteří rodiče by svým ratolestem nejradši dali jméno třeba Gambrinus nebo Bonbona, matrika má naštěstí ještě koule to zarazit. Už jen čekáme, kdy přijde borec, co si bude chtít pojmenovat dítě po svém oblíbeném úzký řitním. Chudák Malehy, muset žít s takovým jménem.
5: Kultura.
6: Iva Janžurová oslavila úctyhodných 85 a zjevně se jí na odpočinek absolutně nechce, což je fakt super, protože bez ní by to bylo fakt na hovno. Navíc v nedávném dokumentu prý její dcery pustili do světa pár intimních drbů, takže i v tomhle věku je pořád žhavá, co si budem nalhávat. To je prostě důkaz, že kultura v Česku umí překvapit i zatvrzelého suchara, a to nejen na divadelních prknech, ale i v soukromí, do prdele.
5: Sport.
6: Český sportovní rok 2024 byl plný takových perel, že z nich šli poskládat přímo porno rubriky, co by jeden čuměl. Tenisový Tomáš Macháč prý sice vyhrožoval kouči, že mu urve koule, když se opováží radit s nějakou bikini party, ale nakonec se nekonalo nic, jen pár sprostých dvojchyb. Takže místo slibné podívané jsme zase jenom koukali na tenistu, co si akorát tak sám nadával do pičusů, když mu to nelítalo.
5: Doprava.
6: Takže, řidiči, jestli jste si dneska mysleli, že D1 bude volná, tak jste se zas kurva spletli. Kolony se táhnou jako po včerejší chlastačce vaše svědomí, tentokrát kvůli tomu, že se někdo zase rozhodl, že má větší přednost než zdravý rozum. Naštěstí, z jedné stojící kolony nám hlásí, že si tam pánové zkracují dlouhou chvíli čtením bulváru a komentováním silikonů, takže aspoň nějaká zábava, ne?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska, vážení, nás čeká takový ten den, kdy se konečně ukáže, co v tom květnu vlastně je, takže teploty vyšplhají až na krásných 24 až 28 stupňů Celsia, což je ideální na to, aby se vám potila prdel i jinde než u televize. Zítra to ale bude ještě žhavější, s maximy u 29 stupňů, takže se připravte na pořádné vedro a klidně se sundejte do naha, však co.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 6 hodin ráno. A víte co? Dneska se jeden náš posluchač prýmálem posral smíchy, když ho navigace poslala do obce Pičín u Příbrami, kde marně hledal zapomenuté trenky po bujaré víkendové akci. Místní obyvatelé jsou už na tyhle kuriozity zvyklí a s humorem snáší občasné lehtivé dotazy od zbloudilých návštěvníků. Inu, někdy je prostě Pičín přesně to, co člověk potřebuje, aby se probral do nového dne.
4: Ze společnosti.
5: Český fotbal má další zářez na pažbě ostudy, jistý funkcionář prý v noci bušel na magistrát a dokonce ukázal nahé pozadí. Evidentně se někomu z branže protáhla kocovina nebo prostě jen potřeboval pořádně upustit páru. Inu, co se v noci stane na magistrátu, to magistrát nezapomene.
4: Kultura.
5: Tak to by jeden nevěřil, co všechno se najde na našich památkách, když se člověk pořádně podívá. Na brněnském kostele svatého Jakuba dodnes jeden šprýmař vystrkuje nahé pozadí směrem k dřívější vrchnosti, což je pádný důkaz starého českého humoru. Někdy se holt i kultura musí vyjádřit bez obalu, aby to lidi pořádně pochopili.
4: Sport.
5: Je 5 ráno, takže to znamená, že se můžeme bavit jako správní burani u piva, co se chystají na ranní šichtu. Aktuálně řeší hokejový mistrovství světa, kde Češi sice občas předvádí hokejovej patlament, ale hlavně, že to nějak drápou. Fanoušci taky můžou koukat na bitvu o udržení v lize, kde se rozhodne, kdo bude příští rok kmourat ve druhé lize a kdo si užije první. A aby toho nebylo málo, tak legendární Sexy Lord, vítěz Velké Pardubické, chcípnul na koliku asi si dal moc trávy, chudák jeden.
4: Doprava.
5: Koně v Rožnově pod Radhoštěm měli včera evidentně dost silničního provozu, protože se splašili a s povozem to napálili přímo do stromu. Tři lidi to odnesli zraněním, což vyvolává otázku, jestli se v Rožnově místo koňské síly konečně nezačnou používat spolehlivější tágo z místního non-stopu. Každopádně, aspoň víme, že na rozdíl od některých řidičů, koně do stromu nejdou dobrovolně, teda pokud nechtějí fakt hodně rychle zapomenout na starosti.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude pořádná smažba, denní teploty vylezou až k 28 stupňům Celsia, v noci se pak sotva ochladí pod 12, takže žádný pořádný chladivý spánek, co? Zítra nás čeká podobná lázeň, s ranními 11 a odpoledními 27 stupni, ideální na to schodit všechno, co vás sere, a vystavit se slunci, třeba i v Evině či Adamově rouše. Jen bacha na úpal, ať z vás nezbyde jen mokrá skvrna na rozpáleném asfaltu, vy horkokrevní povaleči.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Maximum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeráno.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

girls make me randy, love affair would.

setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl podle saka. Crazy Radio.

0: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 7 hodin ráno. V ulicích Prahy se s příchodem teplého počasí opět rozhořela debata o ponožkách v sandálech a mužích s odhalenými pupíky, což prý u některých dam vyvolává silné nutkání pořídit si dioptrické brýle. Meteorologové sice slibují slunce, ale na styl to bohužel žádný vliv nemá. Naštěstí se alespoň zvýšil prodej opalovacích krémů, takže spálení burani snad nebudou tolik svítit.
5: Ze společnosti.
6: Česko je plné vesnic, jejichž názvy zní jako pořádná sprostárna, třeba takový Pičín, Řitka nebo Šukačka. Naštěstí se ale ukázalo, že tyhle lokality původně nesly úplně nevinná jména, často odvozená od kohoutů, rybníků nebo koz. Takže jestli máte rádi výlety s trochou lehtivé zábavy, vyrazte na sprostou turistiku po vlastech českých.
5: Kultura.
6: V jedné zapadlé galerii se včera otvírala výstava, která zvedla ze židlí i leckterého otylého chlapa, protože tam visely takové pičoviny, že ani stará Blašková z Horní Dolní nevěděla, kam dřív koukat.
5: Sport.
6: Tak to nám světový šampion Kraněc ukázal, jak se trénuje na život mimo sjezdovku, když s ním chlast zametl tak, že teď místo lyží drandí vozík. Evidentně si spletl cíl s bránou hospody a místo zlaté medaile dostal rovnou platinovou kartu do léčebny. Hold. Někdy to prostě člověk přepískne a pak už jenom sedí a čumí, kam se dostal.
5: Doprava.
6: Prdel, na D1 je zase kolona jak kráva, ale tentokrát to není kvůli blbému kamionu. Pár nadržených hrdliček si totiž usmyslel, že si střihne rychlovku přímo na odstavném pruhu a samozřejmě si toho všichni museli všimnout a čumět. Výsledkem jsou nejen zácpy, ale i pár rudých tváří a pravděpodobně tučná pokuta, protože si asi mysleli, že jsou v bordelu a ne na dálnici.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude slunečná pecka, s teplotami šplhajícími až na 28, možná i 29 stupňů Celsia, takže si můžete s klidem vyvětrat ty nejúspornější plavky a užít si parádní opékačku. I zítra nás čeká podobná paráda kolem 28 stupňů, ideální na opalovačku a třeba nějaké ty, tajné hrátky, i když se tu a tam objeví i drobná přeháňka. Takže si hlavně nezapomeňte namazat nejen záda, ale i dobrou náladu, protože tohle počasí si zaslouží pořádnou oslavu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Go, go.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio. Maximálně fun.

Minimum music

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 8 hodin ráno. Jeden středočeský šťastlivec trefil ve Sportce neskutečných 187 milionů korun, ale prý to na jeho ranní rutinu v pondělí vůbec nic nezmění. Jeho partnerka, která mu šťastná čísla vybrala, už mu však zřejmě sepisuje seznam, co za ty prachy hned koupí, včetně nového nádobí, co se samo umeje.
5: Ze společnosti.
6: Ve Valticích se jedna žena zřejmě nudila, a tak místo pletení svetrů raději postavila minaret. Lenka Doláková totiž vytvořila repliku lednického minaretu z neuvěřitelných 3500 korkových zátek od vína. To musela mít ale žízeň, nebo zatraceně trpělivé kamarády na vyžahnutí tolika lahví.
5: Kultura.
6: Na jedné z golfových PGA Tour se objevil nečekaný host, a to rovnou na greenu erotická hračka. Pořadatelé ji prý v klidu odkopl, aby nerušila seriózní hru. Inu, i golfisté mají občas rádi pikantní překvapení, že jo?
5: Sport.
6: V hokejovém světě se zase řeší, kdo drží tribuny vzhůru, a zdá se, že to jsou zase zlaté královny. Můza červenky, Pecháčková, prý řádí v hledišti jako kdysi Puhajková, což s ní dělá další ozdobu zápasů. Holt, za každým pořádným hokejistou stojí pořádná faninka.
5: Doprava.
6: Ranní idylka na D1 u Velkého Meziříčí se dnes proměnila v peklo, když se dodávka s podvalem rozhodla zahrát si na ležící policajta a zablokovala jeden pruh. Řidiči, kteří si ráno mysleli, že stihnou kafe v práci, teď sedí v koloně a nejspíš si myslí něco o volovi za volantem. A tak všichni pěkně v klidu popojíždíme a koukáme do zadků aut před námi, protože kdo by si tu ranní romantiku nechal ujít, že jo?
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká sluníčko a teploty vylezou příjemně na 25 až 28 stupňů Celsia, takže si vemte co nejméně, ať si to hezky opálíte. Zítra to bude ještě o chlup lepší, rtuť teploměru se vyšplhá až na 30 stupňů, ideální čas na pořádnou vodní bitvu, třeba i bez plavek.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum

prosta, tak jako v našom městě starosta. Hlavy by jsme mali čisté a duše cítili to jisté. Představ si, koupím ti krajinu,

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Minimum muziky, minimum

Poughkeepsie. Damn, I done spilled my drink.

0: Lazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 9 hodin ráno. V pražských tramvajích se začínají objevovat noví, údajně méně odolní cestující, kteří prý na rozdíl od starých modelů nevydrží ani jednu špičku a už se rozpadají. Spekuluje se, jestli zatím není nový tender na ekologické materiály, nebo prostě jenom řidiči jezdí zase o něco ostřeji. Snad si brzy zvyknou, jinak budeme jezdit s náhradními díly na klíně.
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou si nedávno pořádně oddychli, když se hlášení o lidském těle v lese ukázalo být jen zapomenutou silikonovou panou ze sex shopu. Celá akce tak skončila spíš jako bizarní kuriozita z lidských choutek, než jako detektivní mrazení. Kdo ji tam nechal, a hlavně proč, zůstává sice záhadou, ale zřejmě šlo jen o odloženou lásku.
4: Kultura.
5: Šedesátníci jásají, naopak všichni pod 50 možná jen nechápavě kroutí hlavou, kapela Vypsaná Fixa po 3 letech vydává novou desku a prý je to, mač s ostrými smeči. Mezitím v Semaforu ožila Eva Pilarová, její podsta je už vyprodaná, tak snad se dočkáme reprízy, abychom si zavzpomínali na staré časy. A jestli se chcete opravdu pobavit, tak vězte, že Hurvínek slaví 100 let od svého prvního vystoupení a k tomu se mu v Chrudimi otevřela herna, kam by se chtěl podívat každý chlap, co už má pubertu dávno za sebou.
4: Sport.
5: Na hokejovém stadionu v Olomouci bylo pěkně veselo, když si parta holek, z nichž polovina byla z Koreje, spletla názvy týmů, i když koukali na vstupenku. Holt, český hokej má své kouzlo, kde létají puky i ostrá slova z tribun, a to i když nevíš, komu zrovna fandíš. Jedna z Češek se prý snažila pochopit pravidla, ale raději se soustředila na pivo a klobásu.
4: Doprava.
5: Tak co si budeme povídat, D1 zase ukázala, kdo je tady pánem silnic. V okolí Jihlavy se hromadí rekordní počet aut, což generuje víc kolon a nehod, a u Velkého Meziříčí si borci s dodávkou s podvalem ráno udělali pořádný špunt, takže kolony byly k vidění hned po 6. hodině raní. K tomu samozřejmě připočtěte věčné opravy a zúžení, a máte o zábavu postaráno, než vám z té sedící polohy ruplo v zádech.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká převážně slunečný den, takže žádné uplakané ksichty, spíš radost z modré oblohy. Teploty vyšplhají na příjemných 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách to bude žhavější, až na 28, takže je čas provětrat letní šatičky a třeba i něco víc. Noční ptáci se dočkají 11 až 7 stupňů, v údolích kolem 5, takže na romantické procházky pod hvězdami si přibalte aspoň svetřík, ať vám nemrznou ty vaše nohy.
4: To byly zprávy Crazy Radio.

0: My dvě divní holky, tam pozoruj jen ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví.
1: Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy, my řveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví.
0: To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko, a pak si gumu spod brdy div nevystřelil v boku.
1: Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý, po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

kdy otevřeš ráno oči, aniž bys vůbec tušil, co tě během dneška všechno čeká. Kdy se potkáš se svým tátou ve dveřích a tam mu řekneš, dneska večer se tě ozvu oka. Kdy zvedneš podělaný phone call, kde si rozvíš, že mu v životě už nikdy nezavoláš. Kdy se vše otočí na ruby a ty máš prostě pocit, že tohle to jen tak nerozdejcháš. Tak to je život, buď se s tím popereš, nebo to vzdáš.

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře. Tře a kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč?
1: Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.
1: Ahoj, zdravíme všechny posluchače Rádia Smile. Super rádio regionálního charakteru, i když vlastně po celém světě v rámci dnešní techniky. Petr Damovský, devátá planeta, křtíme desku už tenhle ten pátek, 27.8. v Nebanicích u Chebu. Album číslo 2. Tohle je náš song, užijte si ho.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 10 hodin dopoledne. Někteří naši spoluobčané se prý úřadům při představování vyhýbají, jiní si to naopak užívají s příjmením jako hajzl, zadek nebo třeba šílená se každá návštěva přeplášky stane nezapomenutelným zážitkem. Dokonce 13 lidí nese hrdě jméno hajzl, a to už je slušná prdel.
5: Ze společnosti.
6: Kuriozní zásah zažili strážníci v Týně nad Vltavou, když vjeli k nahlášené bedně s lidským tělem v lese, která se nakonec ukázala být silikonovou panou ze sex shopu. Celý případ tak na místo vraždy odkryl spíše lidské choutky a nakonec i obyčejnou krádež. Inu, fantazii se meze nekladou, ani té v bohunickém lese.
5: Kultura.
6: V Brně se dnes večer pánové můžou konečně pořádně vyvětrat, klub Dark CAT totiž pořádá naked party pro muže. Doufáme, že návštěvníci užijí dva dny nekryté zábavy a že na dezinfekci se nešetří.
5: Sport.
6: Hokejista Červenka má asi doma pěknou divočinu, jeho můza Pecháčková totiž v hledišti řádila jako utržená ze řetězu. Fanoušci se prý víc než na led koukali na její bujaré oslavy, čímž potvrdila, že titul královny tribun se nedává jen tak zadarmo. Jeden fanda dokonce vtipkoval, jestli takhle hraje i doma.
5: Doprava.
6: Dálnice D1 u Jihlavy zažívá rekordní provoz, denně se tam tlačí přes 50 000 aut, což jim mění spíše v pojízdné rande, než v rychlostní komunikaci. Místo svižné jízdy tak řidiči tráví hodiny čuměním do výfuků, což je ideální čas přemýšlet o smyslu života, nebo rovnou o novém autě, které ale stejně uvízne. Kdo ví, třeba se z nudy v koloně zrodí i nějaké nečekané flirtíky nebo alespoň hluboká meditace o ceně paliva.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko, které vytáhne teploty pěkně vysoko, v Čechách až na 28 stupňů, takže žádná zima na prdel, minimálně 7 až 11 stupňů bude i v noci. Zítra to bude ještě větší jízda, protože teploměru se vyšplhá až na krásných 30 stupňů, a tak se to bude svlékat jedna báseň.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Stavili velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla, šli v písku, písek, já dělnou rukou propsívaný, já to nebyl, šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pán, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun,
3: maximálně fun,
2: crazy.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

passenger. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Odbyla 11. hodina.
4: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský
5: servis. Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 11 hodin dopoledne. Češi se s jarní únavou vypořádávají po svém, a tak zatímco někteří vyměňují gauč za grill, jiní už se s vervou pouští do rozebírání sousedova plotu kvůli centimetru záhonu. Podle psychologů je to prý normální, jenom potřebujeme víc sluníčka a možná i nějaké to pivo na uklidnění vášní.
5: Ze společnosti.
6: Muž z pomořanského vojvodství pořádně potrápil policii, když jim oznámil, že mu v kurinku někdo vyměnil kuřata za nějaké jiné ptáky. Když ale strážníci dorazili, oznamovatel už si nebyl jistý počtem ani vzhledem svých opeřených miláčků a nakonec přiznal, že vlastně neví, jak jeho vlastní slepice vypadají. Výsledkem je, že místo hledání cizích ptáků teď hrozí pokuta za zbytečné volání na tísňovou linku.
5: Kultura.
6: Na Vizovickém Trnkobraní se letos v srpnu zase bude cpát do prasknutí, vždyť světově proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků je zpátky. Kdo se dokáže přežrat nejvíc, aniž by mu praskla košile. Kromě téhle kalorické jízdy čeká na lidi i pořádná dávka slivovice a muziky, takže si každý přijde na své.
5: Sport.
6: Na Olešné u Frýdku Místku se o víkendu koná FM Sportfest 2026, kde si obyčejní smrtelníci pořádně máknou. Extrémní triatlon Šrekman totiž nabízí lahůdky jako brodění bažinou, bazén s rašelinou nebo překonávání kravského hnoje, což prověří každého. Letos poprvé si tenhle špás mohou užít i dospělí, takže kdo by nechtěl mít v životopise, že zdolal hromadu exkrementů.
5: Doprava.
6: Tak to vypadá, že naše auta budou brzy chytřejší než někteří řidiči, protože v Česku se chystá systém, kde si budou silnice s vozy konečně povídat. Snad jim to pomůže domluvit se, kde je zrovna největší špunt a kde se dá ještě proklouznout, aby řidiči nemuseli jezdit jako jelimani. Vláda si od toho slibuje méně kolon a rychlejší průjezd záchranářů, tak snad konečně přestaneme v zácpách jen tupě čumět a drbat se, kde nemáme.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce, a to i pro ty, co si včera večer na zahrádce dali o jedno pivo navíc, takže žádné mraky z kocoviny. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 21 až 26 stupňů, v Čechách se rtuť teploměru dotkne i 28 stupňů, což je ideálka na lehký letní flirt. A zítra. To už budeme skoro žhaví, s teplotami až do 30 stupňů, takže opálené zadečky budou v plavkách vypadat fakt skvěle.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. This is a journey into the sound of speed.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prost nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, poledne. V brněnské městské hromadné dopravě se zřejmě odehrály pořádné orgie, neboť tamní revizoři v tramvajácké výpravně evidují nález vibrátoru. Jestli se majitelka, nebo snad majitel, stydí vyzvednout svůj hřích z vášnivé noci, je otázka, ale MHD Brno si s tím asi moc hlavu neláme a jen doufá, že nešlo o služební pomůcku. Takže pokud vám něco chybí v nočním stolku, víte, kam zajet, jen se připravte na pár zvědavých pohledů.
5: Ze společnosti.
6: Tak si představte, že v Česku stále žije 13 lidí, kteří se u úředníka představují příjmením Hajzl, 11 se honosí zadkem a dalších 71 se jmenuje Šílená. Každá návštěva úřadu je tak pro nebohé úředníky zaručeně nezapomenutelným zážitkem.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že fanoušci talk show Sedmi pádů Honzy Dětka zažívají menší kulturní šok, protože televize Prima prý jeho pořad zařízla. Chudák dědek, asi mu teď nezbude nic jiného, než si dát pořádnou pauzu a přemýšlet, co dál s těmi svými pády. No nic, aspoň si možná konečně pořádně odpočine a my si počkáme, jestli se objeví jinde.
5: Sport.
6: Mistrovství světa v hokeji se nehraje jen na ledě, ale i v hledišti, kde parádně řádí takzvané Zlaté královny tribun. Nejnověji zaujala můza hokejisty Červenky, Pecháčková, která svou energií připomíná známé tváře. Dívky zkrátka ví, jak rozproudit krev v žilách fanoušků i samotných hráčů, a to je přece jen půlka úspěchu, že jo?
5: Doprava.
6: Život na českých silnicích je jako vždy plný překvapení, takže zatímco se na Pražském okruhu usilovně předělávají mosty pro budoucí rozšíření, řidiči si tam užijí tradiční omezení v režimu 2+2, aby se to prý moc nekomplikovalo. Kdo chce zažít opravdu divokou jízdu, ať se raději vyhýbá D6 směrem na Karlovy Vary, kde se včera uvolnilo kolo a bohužel způsobilo tragickou nehodu. A pro všechny milovníky čtyřnohých pasažérů připomínáme, že i když je kočka na klíně roztomilá, na dálnici může přijít pokuta za rychlost i za chlupatou spolujezdkyni bezpečně nezajištěnou.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká pořádné jarní sluníčko, teploty se vyšplhají až k 28 stupňům Celsia, tak bacha, ať vám na tom slunci neupadne hlava s ramene. A zítra to bude ještě větší jízda, rtuť teploměru se může dostat až ke 30, takže klidně vyvětrejte plavky a pořádně se na ty naše rybníky a koupaliště nahrňte, ať je z vás krásná opálená broskvička.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
8: Crazy Radio!
7: Crazy Radio!

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy,

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem dřít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní
1: střed. Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun.
4: Crazy Radio.
5: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Fajn rádio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
1: Crazy Rádio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Rádio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 13. hodina odpoledne. Zatímco ekonomové a politici melou o krizi, recesi a depresi, 8 z 10 běžných Čechů prý ani neví, co se jim snaží namluvit, nebo si to zvesela plete. Takže se nebojte, když nevíte, jestli letíme do pele s propadem HDP, nejste v tom sami, jen se prostě soustředíte na důležitější věci.
4: Ze společnosti.
5: Volali policajty, protože se jim zdálo, že jim někdo v kurinku vyměnil drůbež za cizí ptáky, a pak zjistili, že dotyčný ani pořádně neví, jak jeho vlastní slepice vypadají. Zmatení strážníci, co původně řešili 40 údajně vyměněných kuřat, se nakonec dozvěděli, že se počet mění na 15 a oznamovatel navíc nemá čas podávat hlášení. Chudák chlap, místo vrácení drůbeže si vysloužil poučení o zbytečném volání a možnou pokutu až 7500 korun.
4: Kultura.
5: V Praze se včera konala slavnostní premiéra Nových bastardů, kde jedna skandalistka předvedla dekolt, ze kterého padaly čelisti. Prý to bylo tak dechberoucí, že ani režisér neřešil ději, ale jen se zmohl na pokleslé čumění. No jo, kultura je holt někdy jen zástěrka pro pořádnou podívanou.
4: Sport.
5: Fotbalové derby pražských skončilo pěknou taškařicí, když fanoušci v euforii z mače vtrhli na trávník a zapomněli, že jsou tam vlastně jen jako diváci. Jednoho spartanského brankáře to málem stálo nový účes, když mu rozvášněný dav opláchl ksicht pivem, a tak se oslavy titulu změnily v policejní manévry. Teď si celá republika libuje v protestech proti skenerům obličejů, protože co by to bylo za fotbal bez pořádné show, že jo?
4: Doprava.
5: Jestli jedete přes Prahu po jižní spojce směrem na Černý most, tak bacha, protože tam se to u Lanového mostu v poledne pěkně sešrotovalo. 4 auta se tam prý láskyplně políbla a blokují střední pruh, takže kdo si myslel, že dneska stihne oběd v klidu, má prostě smůlu. Aspoň máte čas přemýšlet, jestli by vaše auto náhodou nepotřebovalo menší kosmetickou úpravu, nebo spíš kompletní líbánky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká krásné slunečné počasí, rtuť teploměru se vyšplhá až k příjemným 31 stupňům Celsia, což je ideální na opalovačku nebo na to, abyste si zkusili, jak se potíte v novém letním outfitu. Přes noc se ochladí na 10 až 14 stupňů Celsia, zítra zase vykoukne sluníčko a teploty poletí znovu k 28 stupňům Celsia, takže si ještě užijeme pořádný péářák. Tak hlavně ať se vám nerozpustí zmrzlina dřív, než ji stihnete spořádat, a nezapomeňte na tekutiny, aby vám neuschly hlasivky při fandění u grilu.
4: To byly zprávy Crazy.
6: Chodím po pokoji sem a tam,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem si mi měla dát přednost ty.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

danse avec moi. Suis mes pas.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tak jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk. Tak jsem poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dám jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 14. hodina odpoledne. Češi se zas ukázali jako pěkný svině, když místo normálního parkování u Teska všichni obsadili místa pro invalidy, jen aby si nemuseli kousek dojít. Někdo by jim měl dát přes prdel, ať si uvědomí, že svět se netočí jen kolem jejich líné řiti. Ale co, aspoň je vidět, že národ maká, když i na vozíčkáře kašle, hlavně že je nákup doma.
6: Ze společnosti.
7: V Česku se nedávno odehrála taková ta scénka, co by člověk čekal spíš v Bčkovém hororu než na policejní stanici, chlapík sebral lebku a někam ji zašel. Aby s něj kriminalisté dostali, kam čumí, sáhli po neobvyklé taktice zvané metoda růženec. A světe div se, lebka se nakonec opravdu našla.
6: Kultura.
7: Pražský Braník se o víkendu chystá na pořádný rock'n'rollový nářez, legendární tři sestry tam totiž slaví život plnými doušky. Fanánek Hagen a Zdeněk Růžička si v aparku Ledárny Braník užijí své šedesátiny, takže to bude pořádnej punkovej mejdan. Kdo chce zažít kulturu, co má koule, ať se tam v pátek a sobotu staví.
6: Sport.
7: Hokejové mistrovství světa 2026 drží Čechy u obrazovek, takže hospody zažívají žně a hrdla dostávají zabrat. Jeden chlapík prý včera tak řval na rozhodčího, že mu vypadly zuby a našel je až ráno v polévce. Někteří už si prý radši berou volno, aby stíhali fandit bez následků na zdraví.
6: Doprava.
7: Na Jindřichohradecku včera jeden řidič asi zapomněl, že Audi neumí plavat a svou káru utopil v rybníce. Pán se naštěstí stihl vyplazit ven, ale jeho německá limuzína teď hledá nové ploutve a možná i bublinkovou lázeň. Takže bacha na mokré cesty, ať se vám z výletu nestane vodní radovánka se záchranáři.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká sluníčko a teploty, u kterých se jeden potí, rtuť teploměru se vyšplhá až k 30 stupňům Celsia, takže si nezapomeňte opalovací krém, ať se nespálíte jako sousedova mladá, když si myslela, že se opálí i stoplesem. Zítra pak mírné ochlazení na příjemných 25 stupňů, ideální na procházku s pejskem, nebo třeba s milencem.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Lazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rád.

Co mě tu pomlouvali, nikdy nejsou. S hlavou dole by se omlouvali, už je pozdě. Já nedávám nikdy druhou šanci. Nedávaj to, svádí to pak na mou aroganci. Pověz, kde jsi teďka mohla být. Vzpomínaj si na ty časy, který nebudeš už žít. Mohla si se dobře mít, jak si mohla vše zabít. Mezi námi už nic není, každý z nás už...

0: 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 15. hodina odpoledne.
5: Ze společnosti.
6: Takže bacha na to, až se budete v Česku s někým seznamovat, jeho příjmení totiž může být slušná prdel. Desítky Čechů se totiž oficiálně jmenují třeba Hajzl, Zadek nebo Šílená, což je fakt síla. Ministerstvo vnitra je má normálně v databázi, takže s takovým jménem klidně dostanete i občanku.
5: Kultura.
6: Tak to máme venku, Petra Němcová zase jednou ukázala, proč ji svět miluje, a to rovnou na festivalu v Cannes. Její šaty s ohromným výstřihem způsobily, že i ti nejotylejší fotografové zapomněli, kde mají spoušť. Hold, někteří si hold umí udělat pořádný vítr i bez větrné elektrárny.
5: Sport.
6: Kdo by to řekl, že náš slavný fotbalista, borec na hřišti i mimo něj, umí takhle rozvlnit boky na soukromé oslavě. Jeho partnerka prý jen zírala, jak si užívá pozornosti, když předváděl svůj golový tanec s místní číšnicí. Doufejme, že k žádnému offsideu nedošlo, nebo že alespoň rozhodčí přivřel oči.
5: Doprava.
6: Šoféři, pokud dneska míříte do Plzně, připravte se na menší adrenalinový zážitek, protože se rozjíždí obří oprava silnice i lomítko 26 mezi Kyšicemi a Plzní, a to bude jízda. Za bezmála 100 milionů korun se budou měnit asfaltové vrstvy a rekonstruovat mosty, což znamená, že provoz bude sveden do jednoho pruhu v každém směru na dlouhé měsíce. Takže vydržte, kolegové, a pamatujte, že i v koloně se dá najít ta pravá láska třeba k vaší audiosestavě.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká slunečný den s teplotami, které se vyšplhají až na krásných 30 stupňů Celsia, takže plavky raději nevyhazujte, dámy. Zítra se pak rtuť teploměru opět vyšvihne k 29 stupňům, takže to vypadá na pořádnou letní flirtovací sezónu. Užívejte si to, dokud to jde, ať vás po víkendu neklepne z nenadálého ochlazení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Rádio.

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio. Jo!

Na Spitfireu letí Tommy, nemyslí na vraky, rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Mary. Spitfire to je kamarád, lítá s Tommym po obloze a ten lítá těsně rád, zapomíná.

Kleine Ute, útlá dívka jemných rysů, kvítky žluté, přikládá mu do dopisů. Walter stáčí stroj, na to mi ho roj. Mary slouží dobrovolně v lazaretu, letadla si krouží a zdraví se z kulometů. Pozdrav z Berlína pro Mary z Londýna.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 16. hodina odpoledne. Představte si, že se v Česku vesele žije s příjmením jako hajzl, zadek, nebo dokonce šílená, a úředníci se tváří, že je to úplně normální. 13 lidí kolem Chrudimi se takhle běžně jmenuje hajzl, dalších 11 na Vysočině hrdě nosí zadek. Doufejme, že tito šťastlivci nemají smůlu na kontrolu jízdenek nebo rychlosti, to by bylo teprve divadlo.
5: Ze společnosti.
6: Jeden šikovný kopáč na Olomoucku dokázal rýčem vypnout proud hned 4 barákům. Jestli měl ale takhle silné paže i při randění, to už bulvár bohužel nehlásí.
5: Kultura.
6: Popová ikona Dara Rollins zavelela k prodeji své vily u Prahy za necelých 43 milionů, prý aby se konečně nastěhovala k miláčkovi Pavlu Nedvědovi. Takže si asi už nebudou jen tak tajně šuškat po hotelích, ale pěkně si zaválí doma v Pelíšku. Doufejme, že jim to společné bydlení vydrží déle než jeden fotbalový přestup.
5: Sport.
6: Takže, zatímco ve světě se řeší miliardové přestupy, u nás si obyčejní borci dál s grácí užívají ryze české sporty, jako je třeba nohejbal, který vymysleli fotbalisté, aby si pokopali i bez rukou. Na posledním amatérském turnaji přilítaly nejen balony přes síť, ale občas i nějaké to tričko, což diváky, hlavně ty pánské, rozhodně potěšilo.
5: Doprava.
6: Tak, a máme to tu zas. Kolony se táhnou jako žvíkačka po horkém asfaltu a někteří řidiči z toho už asi dostávají osypky. Konkrétně na D1 u Velké Býteše to dnes ráno chvíli vypadalo na pořádný tanec plechů, když se tam srazila dvě auta a na 3 hodiny zablokovala směr na Brno. Takže pokud jedete tímhle směrem, bacha na to, abyste neprošvihli nějakou tu dopravní hříčku a nepřišli o svůj drahocený čas, který by se dal využít i na pikantnější věci.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska jsme si po celé České republice užívali sluníčka a teplot kolem 22 až 28 stupňů Celsia, takže ty plavky na zahradě už pomalu šnou, co? Zítra nás ale čeká ještě větší žár, rtuť teploměru se vyšplhá k neuvěřitelným 25 až 29, místy možná až 30 stupňů Celsia, takže venku to bude fakt pořádný mazec. Kdo má co ukázat, ať se nestydí a vyrazí do ulic.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 17. hodina podvečerní. Dara Rollins, naše nestárnoucí ikona, prý prodává svůj barabiznu za 43 mega, aby se konečně nastěhovala k milovanému Pavlovi Nedvědovi. No konečně. Jestli se teď budou hádat o to, kdo vynese koš, to nám bulvár určitě rád prozradí.
5: Ze společnosti.
6: Někteří Češi to mají u úředníků fakt složité, protože se představují jako hajzl, zadek nebo třeba šílená. Ministerstvo vnitra eviduje desítky občanů s těmito bizarními příjmeními, takže každá návštěva přepážky je pak prdel, i když to někdo vtipné úplně nemyslí. Člověk by fakt nečekal, že by si chtěl někdo vzít příjmení Vražda nebo Lempl, ale zjevně je i to možné.
5: Kultura.
6: Chlapi z jedné menší české vsi se rozhodli pro netradiční kulturní počin a předělali starou hasičárnu na pivní pípy, kde teď teče pivo proudem místo vody. Prý je to pro obec kulturní obohacení a hlavně super kšeft pro místního hospodského, co tam teď dělá barmana u hasičů. No, hlavní je, že se teď hasiči mohou po náročných cvičeních pořádně napít, a to je přece základ každé správné kultury, ne?
5: Sport.
6: Tak to byla pořádná fotbalová tragikomedie, když Dukla dostala sestupovou ránu hned třemi vlastními góly, přímo do vlastní sítě. To už si snad ani gólman nemohl být jistý, jestli ti chlapi v červeném nehrají za soupeře. Fanoušci tak měli o zábavu postaráno, i když se jim asi z toho pohledu dělali spíš kruhy pod očima.
5: Doprava.
6: Dnes ráno se na 55. kilometru dálnice D8 zastavila doprava kvůli sraženému víru velkému, který se snažil přejít na druhou stranu spíš jako chodec než pták. Policisté naštěstí místo zajistili a opeřenému borci dali druhou šanci na život, takže se snad brzy vrátí zpět do volné přírody, tentokrát už s pokutou za špatné přecházení. Kéž by si každý řidič dal takovou práci s ohleduplností, to by pak silnice vypadaly úplně jinak.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám přinesl parádní slunečno s teplotami kolem 25 až 28 stupňů, takže doufám, že jste si užili pořádné venčení těla. Zítra se rtuť teploměru vyhoupne ještě výš, klidně až ke 30, ideální čas, aby ti po nocích bylo pekelné vedro a nejen kvůli počasí, ale pozor na občasné přehánky v neděli odpoledne na severovýchodě Čech a severu Moravy. Ať vám ten PA řák nerostaví rozum, hydratujte a užívejte si každý dotyk, než se to zkazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákladňáku. Bý tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí. Hej, vrchní seš pomalej, 6-0 na Rumi. Já bych jim ukázal, na šachtu s nima. Dobrý den, sportu zdar, fotbal je prýma.

0: píseň.
1: Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on praští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

můžeš mě. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, guldeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci, señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty liza money, ty sa ta sit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme Crazy Radio pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 18. hodina podvečerní. Česko je plné kuriozit, a to i v tak nudné oblasti, jako jsou příjmení, na ministerstvu vnitra mají evidované lidi s jmény jako Hajzl, Zadek nebo Šílená. Představte si ten úřednický šok, když se na přepážce ozve, dobrý den, Zadek, nebo, jsem Šílená, chudáci ti lidé, pro ně je každá návštěva pošty hotová etuda.
5: Ze společnosti.
6: Vzduch v jedné české domácnosti prý zhrůstl, když tamnější borec nechtěně nachytal svou tchyni Adchána in flagranti. Někteří by to brali jako ultimativní test tolerance, jiní by se asi rovnou odstěhovali na Mars. Hold, soukromí je jen slovo, obzvlášť když se nečekaně objevíte ve špatnou chvíli a na špatném místě.
5: Kultura.
6: V Ostravském domě umění teď můžete obdivovat výstavu Stopa, kde jeden z exponátů, počítačový tisk, Dvojčata, od Jiřího Saurůvky, zobrazuje roztomilá miminka s hitlerovským knírkem. Prý je to k zamyšlení, ale někteří si spíš říkají, jestli to není jen provokace, co by ani dědeček Hitler nevymyslel.
5: Sport.
6: Slyšte, sportovní maniaci. Do Česka se dere nový úkaz jménem Bosabal, kde se fotbal, gymnastika a volejbal míchají na nafukovací trampolíně, a to vše za rytmu jižanské muziky, u které sudí mlátí do bubnů. Hráči tam skáčou jako gumítci a snaží se míč trefit všemi možnými kopy, což občas vypadá jako nepovedený erotický tanec. No, jestli se to u nás chytne, bude to teprve pořádný cirkus pro oči i pro bránice.
5: Doprava.
6: České silnice dnes opět předvedly, že nuda v autě fakt nehrozí, na D1 u Velkého Meziříčí to jistý cizinec s přetíženou dodávkou plnou aut poslal přímo do svodidel a zablokoval celou dálnici. Mezitím na D6 u Nového Strašecí uvolněné kolo z auta poslalo dva nebožáky rovnou do nebe a další patálie hlásí i D11, kde se motorizovaní nadšenci sráželi s kamiony. Takže bacha, ať se vám na cestách stane maximálně to, že vám dojdou rohlíky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká pravé letní počasí, rtuť teploměru se vyšplhá až k 30 stupňům Celsia, takže si na sebe vemte co nejméně, ať se nepaříte jak buchty v troubě. Místy se sice objeví přehánky, ale to jen proto, aby to někteří mohli v hospodě svalovat na vládní spiknutí, zatímco jiní budou drsně flirtovat s mokrými tričky. Nezapomeňte na opalovací krém a dostatek tekutin, aby se vám neroztekl mozek a večer jste měli sílu na nějakou tu neplechu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Minimum info, maximálně fun.
7: Like bullets, I cannot do this, do this, do this.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 18. hodina podvečerní. Česko je plné kuriozit, a to i v tak nudné oblasti, jako jsou příjmení. Na ministerstvu vnitra mají evidované lidi s jmény jako Hajzl, Zadek nebo Šílená. Představte si ten úřednický šok, když se na přeplášce ozve Dobrý den, Zadek, nebo Jsem Šílená, chudáci ti lidé, pro ně je každá návštěva pošty hotová etuda.
4: Ze společnosti.
5: Vzduch v jedné české domácnosti prý zhrůstl, když tamnější borec nechtěně nachytal svou tchyni Adchána in flagranti. Někteří by to brali jako ultimativní test tolerance, jiní by se asi rovnou odstěhovali na Mars. Hold, soukromí je jen slovo, obzvlášť když se nečekaně objevíte ve špatnou chvíli a na špatném místě.
4: Kultura.
5: V ostravském domě umění teď můžete obdivovat výstavu Stopa, kde jeden z exponátů, počítačový tisk, Dvojčata, od Jiřího Saurůvky, zobrazuje roztomilá miminka s hitlerovským knírkem. Prý je to k zamyšlení, ale někteří si spíš říkají, jestli to není jen provokace, co by ani dědeček Hitler nevymyslel.
4: Sport.
5: Slyšte, sportovní maniaci. Do Česka se dere nový úkaz jménem Bosabal, kde se fotbal, gymnastika a volejbal míchají na nafukovací trampolíně, a to vše za rytmu jižanské muziky, u které sudí mlátí do bubnů. Hráči tam skáčou jako gumítci a snaží se míč trefit všemi možnými kopy, což občas vypadá jako nepovedený erotický tanec. No, jestli se to u nás chytne, bude to teprve pořádný cirkus pro oči i pro bránice.
4: Doprava.
5: České silnice dnes opět předvedly, že nuda v autě fakt nehrozí, na D1 u Velkého Meziříčí to jistý cizinec s přetíženou dodávkou plnou aut poslal přímo do svodidel a zablokoval celou dálnici. Mezitím na D6 u Nového Strašecí uvolněné kolo z auta poslalo dva nebožáky rovnou do nebe a další patálie hlásí i D11, kde se motorizovaní nadšenci sráželi z kamiony. Takže bacha, ať se vám na cestách stane maximálně to, že vám dojdou rohlíky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká pravé letní počasí, rtuť teploměru se vyšplhá až k 30 stupňům Celsia, takže si na sebe vemte co nejméně, ať se nepaříte jak buchty v troubě. Místy se sice objeví přehánky, ale to jen proto, aby to někteří mohli v hospodě svalovat na vládní spiknutí, zatímco jiní budou drsně flirtovat s mokrými tričky. Nezapomeňte na opalovací krém a dostatek tekutin, aby se vám neroztekl mozek a večer jste měli sílu na nějakou tu neplechu.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: hlavně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: I'm

0: Lazy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 20 hodin. Češi se letos s příchodem léta drží zkrátka, místo velkých dovolených si zřejmě užívají grilování na balkonech a v parcích. Prodeje uhlí na grill totiž za poslední měsíc raketově vystřelili, takže to vypadá, že i když peněženky pláčou, aspoň břicha budou spokojená. A nebo prostě jen všichni zjistili, že sousedova klobása chutná lépe než ta vlastní.
4: Ze společnosti.
5: Nemáte na půdě po babičce náhodou pytlík C-ček? Tyhle plastové, kousky, co z nich děti udělali tvrdou měnu na pískovišti, teď sběratelé kupují za slušný ranec, klidně až 5 000 korun za vzácnější kousky. Tak se jděte mrknout do harampádí, třeba vám babička schovala malý poklad z dob, kdy to ještě nebyl hit Michala Davida.
4: Kultura.
5: Kulturní skvost pro ty s ostřejším zrakem a smyslem pro historii, v brněnské katedrále svatého Jakuba už celá staletí provokuje soška, která na kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že to byl vzkaz tehdejší farnosti na myšlené vrchnosti z nedalekého Petrova, čímž se dokazuje, že české umění mělo koule dávno předtím, než se to stalo módním. Takže až budete v Brně, nezapomeňte zvednout hlavu a ocenit tuhle historickou prdelku.
4: Sport.
5: Víkendový fotbalový mač v nižší soutěži přinesl nečekané drama, když se domácí obránce, zřejmě v euforii po odvrácení gólu, rozhodl ukázat víc než jen své fotbalové umění. Na hřišti tak místo gólových radovánek proběhla rychlá přehlídka jeho zjevně netrénovaného pozadí. Rozhodčí to ocenil žlutou kartou, faninky zřejmě jinak.
4: Doprava.
5: Tak to vypadá, že v Náchodě si řidiči užívají pravé dopravní peklo, protože zúžení silnice na jeden pruh kvůli stavbě obchvatu generuje nekonečné kolony, které od čtvrtka tahají nervy od České Skalice až ke Klenům. Místní kruháče jsou totálně zasekané, takže policie musí provoz nárazově řídit jako na nějakém divadle. Takže pokud tam musíte, připravte si pořádnou dávku trpělivosti a playlist, protože to je čisté utrpení, fakt.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám na většině území dopřál sluníčko a teploty vyšplhaly až ke 30 stupňům, tak snad jste stihli pořádně provětrat plavky, než se setmí a rtuť teploměru spadne k příjemným 12 až 7 stupňům Celsia. Neděle bude opět parádní s teplotami až kolem 28 stupňů, ideální den na opalovačku bez ohledu na to, jestli vás vidí sousedi, nebo ne.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres, velkou prdela, přes to pavučinu. Já Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere. Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

bacon man is baking bread. Bacon man is baking bread.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí, pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 21 hodin večer. Vypadá to, že Češi řeší hlavně, jak přežít tenhle jarní déšť a zároveň neschudnout na rohlících. Podle všeho se ale na jedno nešetří, na to, aby se u toho lidé taky občas pořádně zasmáli a sem tam si i něco užili za zavřenými dveřmi. Takže hlavně klid a pořádná dávka humoru, ať je ta prdel na světě alespoň trochu veselější.
5: Ze společnosti.
6: Česku to má na úřadě leckdo fakt veselé, jelikož databáze eviduje občany s příjmením jako Hajzl, Zadek nebo třeba Šílená. 13 lidí se vážně jmenuje Hajzl, 11 Zadek a 71 dokonce Šílená, což je u přepážky občas nejspíš fakt prdel. A abychom si to užili komplet, tak se tu najde i jeden chlapík s příjmením Lempl.
5: Kultura.
6: Kultura v Česku rozhodně nezahálí a tento víkend si Pražané můžou konečně legálně strčit nos do budov, kam je jindy nepustí ani za nic. Festival Open House otevírá dveře obyčejně nedostupných paláců i kuriozních zákoutí města, takže hurá na poctivé šmírování. Nezapomeňte si ale vzít čisté ponožky, ať neuděláte ostudu.
5: Sport.
6: V pražském fotbalovém derby Slavě se Spartou to fanoušci vzali hodně osobně, když vtrhli na hřiště a zkazili vlastnímu týmu mistrovské oslavy. Místo pohledu na vítěznou trofej tak měli slávisté spíš sprchu pivem, a to přímo od svých věrných borců. Inu, občas je láska slepá, obzvlášť když se do ní připlete nějaké to promile.
5: Doprava.
6: Dopravní situace v Česká republika sice občas drhne, ale někdy je to i k popukání. Tak třeba v Třinci se srazilo auto s cyklistou, ten se však místo čekání na policii vypařil jako pára nad hrncem a nechal tam jen své kolo, buď mu bylo trapně, nebo jel nakradeným, ten lump jeden. Policie po něm teď pátrá a my se vsadíme, že se hoši na stanici celkem baví.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká slunečný den s teplotami, které vyšplhají až k 28 stupňům Celsia, takže plavky klidně nechte na šňůře, opálení bude i bez bazénu. Zítra, v neděli, si užijeme slunce s občasnou přehánkou a ručička teploměru se zastaví na příjemných 27, ideální čas na pořádnou zahradní party, kde se možná objeví i nějaký ten nečekaný deštík, co rozproudí zábavu. Noční teploty by měly klesnout na 13 až 14 stupňů, takže ani večerní románek na terase nebude žádný drsný severský thriller.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: teda. Vidíme, čau.
1: Čau.
2: Panem.
0: Pozor.
3: Co je, kam jdete?
4: Den za dnem

vítr si osedlat. Tak jak to umí jen pták, vyletět oknem ven a už se nedívat zpět.

celý svět. Mění se v zavřený krám, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem? Hlavolam a další

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, 22 hodin večer. Tak schválně, kolik z vás, místo sledování porna nebo alespoň dobrého filmu, zase celý večer čumělo na ty sračky na Facebooku a hádalo se s cizíma lidma o ničem. Česká společnost očividně stále preferuje virtuální kopání do sousedů před realitou, kde se dá třeba vyrazit na procházku, nebo si dát pořádnýho panáka. Je fakt, že volného času je evidentně přebytek, tak proč ho nepromrhat na hejty, že jo?
4: Ze společnosti.
5: Tak schválně, zkuste si představit, že se jmenujete třeba Zadek nebo Hajzl a jdete si na úřad pro nový občanský průkaz. 10 českých příjmení, která zaručeně rozesmějí nebo zaskočí úředníky i poštáky, se stalo hitem internetu. Není divu, že se někteří snaží si takové jméno nechat změnit, protože s ním je každá návštěva úřadu prostě zážitek.
4: Kultura.
5: Pražské malostranské besedě se bude řešit, jak na to v showbiznisu, a to pěkně od podlahy. Tři ostré hudební manažerky tam 25. května prozradí, jak se hraje od malých zaplivaných klubů až po nablýskané bulvární stránky. Kdo by nechtěl vědět, jak ty ženské drží celou tu hudební mašinérii pohromadě, že jo?
4: Sport.
5: Na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku to dneska fakt jiskřilo, když si naši borci dali federální derby se Slováky. Byl to pořádnej nervák, kde góly padaly, i když se puk spíš jen tak otřel o brusly a rozhodčí si málem ukroutili krk, než to uznali. Ale co, hlavně že se hraje a emoce stříkají až do obýváku.
4: Doprava.
5: Dopravní peklo v Náchodě pokračuje, zúžení na jeden pruh tam generuje tak nekonečné kolony, že už i policie zkouší zachránit situaci. Vypadá to, že dneska se spousta lidí nedostane do postele včas a možná ani k žádné akci. Takže jestli jste vyrazili někam za dobrodružstvím, držte si klobouky, protože české silnice dneska testují vaše nervy.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnešek nám naservíroval pořádnou dávku horka, s teplotami, co se místy vyšplhaly až ke 30 stupňům Celsia, takže plavky dneska fakt frčely. Noční dýchánky s milencem budou probíhat v příjemných 9 až 13 stupních, bez šance na omrzliny. Zítra se pak slunce zase ukáže v plné kráse, rtuť teploměru vyletí k parádním 30 stupňům, ideální na další flirtování u vody.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí sečno, vy jste perla. Ona pájí mě perla, to čižma vrzla.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 23. května slaví svátek Vladimír, jméno slovanského původu, které znamená vládce míru. Všem Vladimírům dnes srdečně blahopřejeme.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: to takhle. Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peřin.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.
2: Maximálně fan. To je Crazy Radio.

0: dance with me. Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla 23. hodina. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 23. května, předposlední, 23. hodina večerní. Češi teď šílí z nových letních kolekcí plavek, které jsou tak titěrné, že by si na ně i vrabec stěžoval, že mu nekryjí ani půl prdele. Sociální sítě se plní fotkami zoufalých mužů, co se snaží nacpat do slipů a žen, které řeší, kam tu zbytečnou látku na tom jejich titěrném hadříku vlastně dát. No a pak se divíme, že lidi radši chodí nudisti, když nám ten módní průmysl prostě jebe na hlavu.
4: Ze společnosti.
5: V Týně nad Vltavou měli strážníci pořádné halo, když v lese našli bednu s něčím, co vypadalo jako mrtvola. Z hrůzostrašného nálezu se ale nakonec vyklubala jen silikonová pana ze sex shopu, což ukázalo, že někteří lidi mají vážně úchylné koníčky. Holt, lidské choutky si občas zkrátka vyrazí na čundr do lesa.
4: Kultura.
5: Krach manželství brzo bohatých je pořádná mnamka pro bulvár, jelikož se šušká, že v tom prý měla prsty třetí osoba. To se holt stává, když si jeden muzikant nedá pozor na struny svého nástroje. Teď se řeší, jestli zatím nestojí zpěvačka Sára Milfajtová, což zní jako hodně pikantní kulturní vložka.
4: Sport.
5: No tak, zatímco tenisový král Sinner maká na kurtech, jeho dánská bohyně Laila Hasanovic si užívá focení ve švédských plavkách, a svět internetu jde z toho do kolen. Její křivky v bílém jednodílném oblečku udělali virál jak svina a zastínují i nejlepší tenisové údery, to mi věřte. Kdo by čuměl na míček, když má před sebou takovouhle kočku, co?
4: Doprava.
5: Tak bacha na Třebíčsku, konkrétně u Mohelna na silnici 39217, tam to teď vypadá, že se někteří řidiči asi fakt neviděli, nebo spíš moc viděli, a srazili se tam nákladňák s osobákem. Průjezd je možný jen s nejvyšší opatrností, takže si tu svou večerní jízdu okořeňte raději nějakou pěknou melodií, než dalším plechovým tangem. Policajti už tam čmuchají, tak ať se nezapojíte do jejich vyšetřování, zvlášť pokud jste měli víc než jen vodu a řídili jste.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v neděli, si celá Česká republika užije pořádné letní teploty, rtuť teploměru se vyšplhá až k 30 stupňům Celsia, v noci se ochladí na příjemných 15 stupňů. Takže si nezapomeňte vzít opalovací krém, a to fakt pořádnej, ať se nespálíte jako blbečci, protože sluníčko bude pálit skoro jako šéf v pondělí ráno. A kdo ví, možná v tomhle vedru i sousedka od naproti vytáhne ten zatraceně krátký top.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

minimum infa. Maximálně fan. Maximálně fan. Crazy Radio. I'm out of time and all I got is home.

0: dva cigáni seděli, říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy někoho.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum...

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, půlnoc. Tak si představte, lidi, že v Česku žijí desítky jedinců s příjmením, u kterého se každý úředník orosí. Třeba takový hajzl, těch je chrudimi a okolí rovnou 13 kousků, nebo zadek, kterého najdete na Vysočině. Kdo by si pomyslel, že jenom obyčejný úřední šiml může být takhle vzrušující?
6: Ze společnosti.
7: Takže, včera se konalo finále Miss Czech Republic, kam se sjela spousta vnadných krásek i zámožných mužů. Ty holky tam v bikinách vystavovaly všechno, co jim matka příroda nadělila, anebo chirurg přidal. No prostě, jedna velká přehlídka masa a marnosti.
6: Kultura.
7: Miliardář Leon Cukrnik zažil loni v zimě pořádnou jízdu, když mu Žaneta Otavová píchla anestetikum a pak na něm dělala domluvené sexuální praktiky. Chudák chlapík z toho skolaboval, no kdo by se divil. Soud to sice smetl se stolu jen s pokutou, ale píchání s hadičkou v žíle, to už je prostě jiná liga než klasická soulož.
6: Sport.
7: Páni, koukejte na to. Představte si, že v Česku se každý den ukradne 20 kol, to už je slušný zájem o sport, co myslíte? Jeden ruský boxer si nechal oholit všechny chlupy, jen aby se vešel do nižší váhové kategorie, holt někdo hledá výhodu i tam, kde by jiný chudák fakt nečekal. A jestli jste si mysleli, že sportovci trpí jen na tréninku, tak vězte, že i slavné misky si proklatě zapotí zadek na finále, tam jsou hvězdy, prsa a rozparky, to je teprve adrenalin.
6: Doprava.
7: Takže, řidiči, pokud jste si mysleli, že dnešní páteční večer na českých silnicích bude klidný, tak jste se kurva spletli. Dálnice D1 dneska zas předvedla svůj obvyklý cirkus, s kolonami a nehodami, co se táhly až do prdele, například u Velké Bíteše, kde si to auta rozbila už ráno. Kdo se vydal na cestu, ať si rovnou otevře pivo, protože doma bude dřív až po téhle dopravní apokalypse.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká převážně slunečný den, takže se nebojte vyvětrat všechny skříně, než se sem od severozápadu navalí nějaká oblačnost. Přes den se ohřejeme na parádních 25 až 30 stupňů, v noci to spadne na 9 až 13, ideální čas pro ty nejžhavější noci pod širákem, vy úchylové.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Crazy Rádio, minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
2: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 24. května, slavíme svátek Jany. Toto krásné jméno má hebrejský původ a znamená, Bůh je milostivý. Všem Janám přeji krásný den plný radosti a pohody.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 1 hodina ráno. Léto klepe na dveře a s ním i věčná dilemata Čechů, kteří se marně snaží nacpat do plavek z loňska, což je vcelku na hovno, když je všude spousta dobrého žrádla. Na koupalištích se nám tak brzy předvedou v celé kráse ti, co přes zimu fakt dřeli, a ti, co jen žrali a teď brečí do polštáře, že jim prdel leze ven z trenýrek. Ale nebojte, stejně se všichni po pátém pivu spokojí s tím, co mají, hlavně když je teplo a může se čvachtat ve vodě, co má tak maximálně 20 stupňů.
6: Ze společnosti.
7: Další ostuda otřásla českým fotbalem, když jeden z funkcionářů před magistrátem předvedl bizarní show s nahým pozadím, což samozřejmě uniklo na video. Nejspíš si myslel, že to vyřeší nějaké úřední papírování, ale místo toho se stal hitem internetu. Evidentně někomu rupli nervy, nebo chtěl jen ukázat, co všechno fotbaloví bafunáři pro tu hru dělají.
6: Kultura.
7: Lela Vémola si prý konečně užívá klid, když se vykopala od Carlose, což po těch letech jejich divokého koexistování snad ani není zpráva, ale spíš boží zázrak. Detaily jejich rozchodu jsou samozřejmě fascinující jako chlupy v umyvadle, ale hlavně, že má teď prostor pro sebe. Teď už jen čekáme, kdy se paní Lela pochlubí, co dalšího si nechala na sobě vylepšit, aby se ten klid náležitě oslavil.
6: Sport.
7: Hokejista Nečas se ukázal jako hotovej Sherlock, když se ve Nikole objevil cistu, prý byl její anděl strážný, co chránil spíš než bránu. Kdo by čekal, že hokejistovo oko je tak dobrý i mimo led. Doufejme, že teď bude střílet góly i jinde.
6: Doprava.
7: Na D1 to včera jeden génius s přetíženou dodávkou poslal rovnou do svodidel, takže si mohli všichni v koloně na Brno prohlížet jeho spackanou práci. Tahle pojízdná bomba, co vezla o tunu a půl navíc, samozřejmě zablokovala dálnici a nasrala tisíce lidí. Takže pokud jste včera seděli v zácpě, víte, komu za to můžete srdečně poděkovat.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Noc bude mít teploty kolem 7 až 14 stupňů, takže se můžete klidně tulit k někomu teplému, ať vám neočumí. Přes den to ale vyleze až na 25 až 30 stupňů, což je ideální na to schodit oblečení a ukázat ty svoje božský křivky, kurva. Takže si užijte sluníčko, dokud vám ho nějaká bouřka zase nespláchne.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Je sexuologický školení a ten sexuolog povídá, prosím vás přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím nás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspa.
9: Já.
8: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
9: Již zítra.

0: Minimum info, maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

ozvete, tak jako předtím poslední zošit zakotvil v koši oholý život. Zbytočně prosím.

jako před tým posledný zoši zakotvil v koši holý život. Zbytočně prosí, vždy, keď idú maturantky mestom.

Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noč.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Heger říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to já musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ona ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Oh God.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. května, 2 hodiny ráno. Zatímco ekonomové drsně hlásí stabilizaci, v hospodách se spíš řeší, že pivo zase podražilo a na pořádný vepř o knedlo už nestačí ani 3 výplaty. Po celé republice prýmizí manželé, kteří se snaží uniknout před jarním úklidem nebo nedej bože letním plánováním dovolené s tchýní, hlavně že je klid. Ti hrdinové, co se vrátili z piva v 5 ráno, pak čelili horšímu než jen kocovině, ta stará kurva je snad fakt zabije.
4: Ze společnosti.
5: Čech si stěžoval, že mu sousedka v paneláku každé ráno tančí nahá na balkóně a kurva, ruší ho. Zatímco si on stěžuje, že už má těch jejich kos plné zuby, chlapi z baráku by si přáli, aby se tancování na balkóně stalo zákonem. Policie to řeší, ale zájem o byty s výhledem na tenhle konkrétní balkón prý raketově stoupá.
4: Kultura.
5: Kdo má rád pořádnej nekorektní humor, neměl by minout novou výstavu Poliart Františka Kozla v Hradci Králové, kde se s českou politickou scénou nemazlí. Jeden portrét bývalého prezidenta Zemana se dokonce jmenuje Lánské pendlovky a odkazuje na jeho legendární hlášku, k sem, k tam, což je prostě pecka. Ten chlap to má koule namalovat, a to je na tom to nejlepší, protože se lidi aspoň kurva zasmějou.
4: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka má prý na letošní úspěchy speciální doping, když se pochlubil polibkem od zamilované dcery Neumannové. Kdyby taková pičovina fungovala na každého, naši sportovci by vyhráli snad i olympiádu v pletení košíků. Ale hlavně, že to maká jemu, protože letos jede jako namazaný blesk a soupeři se jen nestačí divit.
4: Doprava.
5: Kolony a uzavírky, ty věčné české dopravní vředy, nám zase jednou jasně ukázaly, že jízda po našich silnicích je často jen perverzní hra nervů. Není divu, že z téhle nekonečné cesty do práce, nebo kamkoliv jinam, už má kdejaký řidič plné zuby a chuť poslat to všechno do prdele. Hold, budíček s nadávkou na dálnici D1 je vcelku běžný start dne pro mnoho našich občanů.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají teploty od 7 do 13 stupňů v noci, přes den se vyšplhají až na krásných 31 stupňů Celsia, takže si na to prádlo vezměte rovnou pořádnou lopatu, ať se vám to tam nespeče. Zítra se sice trochu ochladí, denní maxima budou mezi 25 a 27 stupni, ale v noci klesnou na příjemných 11 až 14, ideálka na nějaký ty noční dovádění, co říkáte. Takže připravte svá těla na pořádné vedro, ať už venku, nebo třeba pod peřinou, tenhle